tó wo mi ṣuṣun tó gbé mi dá. Èrò ọ̀tá ni gasun ká má lè jí sáyé. Èrò ọ̀tá ni gájáde ká má lè padà wálé Ọlọ́run o.